0: tomu nebudu, umět na straně čistá.
1: Já toho na straně čistá, to mám taky tak dobře, že bych byl. Když mám čistá, to kam ti jdu, to kam na straně jdu, to kam jdu, to kam jdu, to kam jdu, to kam jdu, to kam jdu, to siapa tahu di kedepannya bisa jadi sehingga orang-orang yang berkarya bikin-bikin itu mau mengurus ciptanya gitu.